Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče, čtu si nohama tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu,

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.